0: Zwischen Lesereise auf Radio Z. Diesmal beginnen wir die erste Lesestunde mit gleich vier jungen Autorinnen und Autoren, die in der vor gut einem Jahr im Domowina Verlag Bautzen erschienenen Anthologie Litmix 24 mit Gedichten und Prosatexten vertreten sind. Gewiss auch aus einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Blickwinkel auf die eigene sorbische Sprache, auf das Leben der eigenen Identität, die auch von engeren und ganz neuen Nachbarn und Verhältnissen geprägt wird. Radio Z wünscht Ihnen mit der heutigen Lesung und der dritten sorbischen Lesereise überhaupt viel Vergnügen. Diese dritte Staffel wurde wiederum von der Stiftung für das sorbische Volk unterstützt und von dem Autor und Publizisten Benedikt Dürlich konzeptionell erarbeitet und organisiert. Ich übergebe nun das Wort an Benedikt Dürlich, den Moderator unserer heutigen Sendung.
1: Tež ja vás ešte raz utrobne na preniu literárnu hodinku ve cečím rieče srbských čítaniov po žomách Radia Z ze Žitave vítam. Svoju besadu s poeziou a prózou sme zahájili s hudobným titlom, ktorý je Jan Boguš upetal, jeden ze štyroch soboskutkovacích v našim dženstnejším úsovaniu, v ktorých kajšiša prajene zbierka srbského literárneho dorosta v središču stej mou rec Mode Pero alebo Moda Garda srbského písmovstva. Je to antológia Lit Mix 24, ušva ve ľudovom nakladníctve domovina. Prede hačpak Jan Boguš, ako prvý z našich dženstnejších aktérov, väčší úresk ze svojej svončnej kriminálky přednese, nech nám praj zvodkýl un pokáža, že bydli až to dživa, abo što hevak tak ište činí. A prajče knieže Boguša, če odlašče se rúne hučmne titl Rejovač vonka deščiku, do zazbieha svojho a našeho čítania upytav.
2: Aj vútrobne vítajče, ja som Jan Boguš, pokážam z Kruščíc, dživam v Srbskom institúče v Budešine a vinujú sa tučasne tiež mojej dizertácii k dječacej modžinskej literatúre, a to v Lipsku. Tohodla som junu v Lipsku a junu v Budešine a tiež husto v Kruščicach. V mojom súbornom času husto tiež za búlom honiu som takrec husto na častom pojece a to je dobrá vodmena k šednemu dne a k džile. A spiel som vúpotal z šelakých príčin vúňa na albume Mode Duch skupiny Holasky. Mode Duch to je tiež samé všetko také reálne heslo, do keď tiež v srbským sviče trebáme nové ideje, nových kreatívnych ľudí. A tu spiel mi poprom tiež všetko prají tiež v českých časách nekak veselo meč a snáno tiež junu jen veselý vokomík namakač a tiež klohkosti zaso ako tovaršnosť ročo namakač.
1: A ešte prašenie, kde nastaču vaše povietky, što by poprom impuls za tajku kriminálku trochu skurilnú a docova s kajkým odpoladom docova písače alebo še k písaniu prišiel?
2: Ja dobil rec, ja mám najkreatívnejšie vokomíky, když je mi opravdu vosudo. To je najhuštejšie tak, když moje texty nastanú a tiež za moje texty tu ve zbierce Litmix sú také vokomíky boli, když som napríklad sedžal v Neaplu na letanišču, nie som ničo v ulce mal činenú a som potom započal trochu tých ľudí si vobladač a tak tuči ľudia tiež potom sa na koncu tiež v tých jednotlivých textách zase špieľuja, nekak v tutej forme. A tak je to tiež podľa svunčnej kriminálky bylo, kde som napríklad pri žibirov ležal a aj mňach prosto veľa časa a som všelakorých ľudí videl a s tým tiež tutun text napísal na základe tých ľudí, ktorí sú mi v tutom vokomíku aj v blízkosti boli.
1: No, dere, das nitko sa dáme překvapiť od vašej povietky,

0: A naše čitanie tu už Jan Boguš zahají.
1: Slunčná kriminálka. 38 stopňu. Markus práži so v sluncu, kajž pstruha ponují. Jeho manželská belica na každý pad k moru chcela. Při Turkuskej riviere maja najrenšie masáže a najväčší bufé. Tam jeho žona celý džin koka. Markus lia račo na přibrehu, rozpšestrie svoje trinje, na lejaku a 6-4 vocotyka. Nietko se svoj zaslúžené dôj poriadne ľúbič tam, on praji a so rozladuje. Spodžune, telko Aziatu, sme Jule Pekingu abo što, xing, ching, chong, ting, když takhle ryčiš to četola nichtu kutne nebere, a svoju hupu kameru maja vezo tež za so sobu. Přeco tisace foto, a to od vieco, kotre si tak a tak žaden čertiace neoplada. Ale nech činia, je šelak žadne hobie nimaja, nietko, Markus vôdce zýva a so pri tým poriadne načauje, je najprv raz čas za malký spink. Háru a hektiku mesta tu hižo nesvrší. Žome moria so príjomne kolebaja a vun cunio zdrimne. Smorčové rytmusu žomu Markus tam netko leží. Zanurjene do čišine a mira. Tola potom to. Rune jako Markus veršk svojho odpočinka docpie, blíži svojemu nekajke zvirjo. Mauka brodžička, odstiaci uši, brunej roj a tajke spodžunej širokej voči, što da ma to byč? Markus ustrožane borboli. Vupada kajš, koza, ale što tajke skočo tu na přibrov pyta? A čo odla čini tajke spodžune zvuki? Zvirjo so Markusej pred sobule blíži. Vun ma mestem ľud zimnej noze. A patis se lada na kozu. Dži prejč! Zmín sa do tvojho zaklatého kliva. Koza pak so bule a bule blíži. Jako stej ona bezposredne pred ním, kusne jemu mocne do palca. Aua! Markus zabiakne, zo je to po celom přibrehu slyšeč. To je ho vubudži a vun za poetrom rába. Kusk dále preč, ale tola hišče v rádiusu potenciálneho pádustva, vuladá Markus mladého muža. Aha, to je zajímavé. Tunkadla so celý čas nervózne vobladuje a jeho noa ta bez přestavky čepoce. Dlhá broda, kudžeriate vosy, zlaté reča z kukvošie. Jasná vec, nekajký domorodne, se Markus domyslí. To je dobrý kandidát, kotrež bu mu moje vece pokradnič. Žádoščivé poladne Markus na kvudne morjo, ale trebam bu kvudnenie. Buj Markusa, mi trošku dojere do čvojestva. Poži dročince do čornej tošky. Skojaju skečbuje po trenjom na ležaku a placne sebe vedome na trenje. Cak, hotuje. Takle to nikomu nenapadne. A tak, že Markus skunčne do vode. Gdy si pri morju, dobiš je tež užívač. Hotelu je nasveče došč. Ale pribro a tuta turkizna barba, to máš jenu štule. Dobil na kužde patišče dovoluje fota z Mariu činič. Pravi dône vun lada, hat so nichtu jeho ležake blíži. Ničo nadpane pak so nestava. Pfúa nekotre metre, doniš naraz do povetruje matrace nestočí, na kotrež starša žona leží. Preči junu, tute morje tak vulke, vopravdže nad mieru vulke. A rune tu, džiš ja púam. Dobiče so vy z vašej spodživnej matracu okovo čirič? Tola žona Markusa vulce zajnčníma a so z přichodnej žomu vocali. Tejke nešto ignorantne dojace vidžal nesem. Leži tam oka, kajž kralu na sveta so ani nezamuj, nech so svoj hupe matracu zatepi. Po lohkim rozorenu vuspeta so Markus v nurenu. Ne je to težane veselo, ne. Voda je cel jednore pre svona a žome sú pre vulke. To môžu sa so tiež doma do vane lenč a mám jac o to. Markus má došť odkúpania. On štápa přes horce pisk, nimo lútech pisku rodu k duši, že si sel odmije. Potom vručí sa so k svojemu ležake. Jezus Maria, on zaškrčí. Tunkroč nejedná pak sa o nekajký spodžúne sun. Nie, tunkroč je to kutná realita. Šo je preč? Zaprají Markus jej vôz. Vum padne na kolena a přerie svoje trinje. Ale toška je preč. Toška s jeho drotnými vecami. Markus ma čeže, zo nepadne na blaku do vomore. Un poľadne spode ležaka. Čepi patiš, tu ničo ne je. Un zaščipne v oči a so spišne rozladuje. Snano môže skučičela niče uladač. Mirne, Markuso, mirne. Jenuš žanu paniku, so sam zmiruje. Potekim. Japanska svojba ište tam sedži, kde še sedžava. Start stále smorči, vodciša čtujorský orkestr, doha noha ta blondinka dále telefonuje a si rune dalšu cigaretu zapali, toste porik je mestem hižo cúti tu čipsu zjet a vokom mik. Tu mode kadla tu jace nie. Sim si tola nedom myslil, zo môže to jenu štun torka byč. Tak spišne, kaž jeho noze to dovolite, praša sa on šitký za svoje tošku. Did you see something? You! Did you see something? Ale nichtu Marku si dále pomáč nemôže. Jenic se toste porík, kotrež je si nové pakčík belgijských šokoládových waflu očiňu, rozpravia Marku si. No haj, nichtu je tu kytro spišne přes pysk smáliu. Haj, až tu? Nekajký muž. Es nano, že to kus dokvadnišo. Žona sunie si vomere waflu do ube. No dokvadne to nesmo vidžavoj. Nabyše un mauki, vulki. Mauki, muž odmuj. Tak mauki tež zaso nic, žona jeho koriguje. Miniš, večiač meto 70 un tola nebe. Ja bych jau na meto 80 trochovava. Nie, večiač jau nebe. Taki hoboty tež nese. Poskaj, to by taki mały višk. Tu nebe nide na nide večiač ja. Nič čeršiač ty, ale večina kuže pat. Markus Borg přetorne. To mi tola šitko dále nepomá. Un poladne kniebiu, jako by o tam nekajke znamio vočakval. Zadecha vúboko a sovo praša. By un snač čmur vosate, abo mieš un brodu. Haj, Borg synchronne votmuje. A ča odlada nic nedom tak? Ja vás prošu, smy tu ve dolu, rozori so dolnik. Nešče so direktne za tem prašal. Ach, šojene, Markus vodkivne a spichak promenáže mestačka. To môže jenuš tu turka byč. Kuždu moličku hasku, kužde kučik ve blízkošti hum přelada. Dž to, kadlu popanu, potom pak môžem z niečím ličič. Džeda un cí, zavešče tu nekajkým zaklatým kurku syda, na dočakaj. Nadobo vulada Markus v hoku a toku masy turistu znate mjezočo. Tamle! Un zarihi, jako by so jemu mač Boža sama zjivila. Torka, to je tun torka! A tu ma moju tošku! Spišne smali un k pachuje a so s celej mocu na njeho vali. Tun so v ústro žane vobora. Študa vyšče! Vostajče me na pokoj! Markus nepopušči. Poskaj, môj přečelko, ja či nedom je nevoteknu, když ty mi moju tošku neuročíš. Modemu mužej so poradži, so Markus je vujnič. Vun rybuje si šiu a potem přepoda Markuse tošku. Ja vopravdže nem, što je vaš problém. Lajče raz tam při muri. A pokaza na psa. Markus zimne votmuje. Što da chcú ja s nekakým zaklatým psom? Ne tutum psik je přes pysk smaliu. Potem je vaše trenje nakusal a tošku svoje klamje subuzal. Sim za ním lečal, môžach jeho nazbožo prede runje popadneč. Môj božo. Markus so pomohu zmiruje, přimne pachuje podpažu, zruna jeho a jeho draste při tým skečblivé odklepa. O, vy nevešče, kak nepřime o mne mi to runie je, zo sem vás takhle nadpadnil. A ja hupak sem si myslil, zo šče s mojimi dročinkami preč bežal, o môj božo. Mode muž rybuje si mezočo. Vopravdže, reči Markus dále, ja šak si vás tak češčuju. Šu vašu turkusku kulturu, vaše přijomne vašne, vašu hospodlivošť. Haj, celé spravne, vy turkojo, šče mi tola poprom celé sympatisce. Môžen s lohkým posmilkom votmuji. Šitko poradsku, kniže, to zostanem a odpite, ale jenuj zo vyšče, ja som Italčan. Zasadne pak mače vy zoprave. Na to podataj si Markus a pachu ruku a so přitem volo ženaj smietaj. Turišča vokolo neju, bez toho, zo bychu vidjeli, vočo so tu dokvadne jedna, vodce aplaudiruja a juskaja. nimale kaž poradženym dziwadłem przedstajeniu.

0: Hej, to by pjesen, kotru še Milena Šoučic za našu dženstnišu literárnu hodinku doporučiva. Štvortu sobu skutkovacu so tu iš vospět prašam, što je pšičina, zošče se rune svišane titul La Symphonie des Éclairs za svoje čitanje zličné romance, kotruž potom nedom svišime upytava.
1: Tudun spýl som tuto ličo vosvý husto se naposkava, dokáž ja bych se ne přečelku v Parízu. Ha, ja zjazam tun titul se s tým reálnym názvom nenami v Myš Lúbošte a pon som sa musela zase to jara dere, keď tie ličné romance hodí. Tež ešte netko Morio, abo také nešto nevobsahuje.
0: No hej, Morio a Paríz, jenu vies tú rolu najskýre v vašim písaniu rajete a vieso chcú ja tež vidieť, že ešte doma a na kajkým hukubvanským alebo povovanským puču so tú kvíľu pohybujete.
1: Hej, poprom pokážem ja z Ružanta, ale bydlu netko v Lipsku a študuju tam vúčostvo za předmetaj savčinu a etiku filozofiu.
0: No a ukončne tež na vás te prašenie, što by poprom tak recun impuls alebo te ukážišťo za vašu romancu v piesku tam při Moriu. A kde a přes što alebo koho ešte docela k literárnemu písaniu přišva a potom ešte tež te prašenie nedom. Kajke pláne máte za dalšie zapísanie?
1: Ten ideu za moju ličnú romancu miach ja správne prajne v Dolu, to bych rune v Italske, při Garda jezeru, a ja bu prajva, to je so potom při poleče na teréne, so zubolač se žomu, prosto tak písalo. To nesť ja vúce o tom šemu si čtybala, to je celé lohko odpierašlo.
0: A písače dále?
1: Ja mám na kúži pát predvíčané tiež dále písač a tiež dále vice vúdač, když sa to hodí. Vyzo ja to nieka neplánuju, što ja písam, to sa potom jednore tak vúžolí z mojej kreativity, to pá neplánuju.
0: Písače tiež básne?
1: Poprom sne ja započnú, stane jenéž krutko bohodánčky písač, dokáž to mi jara ľuchko panuje, ale postým času ja sa tiež na básne zvýrujú, hej.
0: No, útromne ďak, netko pak slyšíme jen čvak vašej próze. Sme čipni na väčší újimk z vašej povietky vozjevené ve zbírce Litmix 24. Prošu, Jara.
1: Lečná romanca. Dajka šikva na holca. Nikak dybyu narečeč, ale dy. Až todyž me vod pokaza. Snano nie dajka ľuba kaj šúpada. Ach, šo vúreče, ja si to zvýriu. Haj, júce ráno zase tak zastanú a ju prošče nareču. Bzz, bzz, bzz. O ne, zaklate budžak. Der je spíšne so zdrašču. Ne, nic včerajšie draste. Snano, tun byl t-shirt a te modré kolovo? Haj, to je celo okej. Nietko, jenéš ište vose do poradka přinešť. Můj bože, kajký ptač, kde je so tu zaneždžil. Přečesač to dosa, nětko spíšný delek snedaní. Tam ona je. Teď ráne čmůje, ale tola nikak lohký ličný šat má zdraštěný. A je vosy zubola so bronzové. Kdyby jenáš ještě knihíč a zniričič. To tola nie tak češko. Prošte ju naričič. Bůžak je ona sama tu. Sie starší mal by to zaujšte jara nepšemne bylo. Jenož knihíč. Vítaj, taký gau, nesem si docu a přemyslí už to praju, přebože. Ja som Beno a, no haj, sem mi hižo niko tři dny napadnula. Nic o tebi štiuju, abo tak, ale du se nimo bežava a haj, što chcú prajč, to se opravdu jara šikvana. Što da ja tu činju? Snano, jednore zase du? Ne, kak spodžine, da by to bylo. Hej, ja som Ronja. A džakuju se, da je jara ľubo od tebe. Vona ze mnou reči? Okej, okay, cool, vostat. Kak deku rozmu dále vedu, što ty byl rec? Voda jsem trošku napjate. V normálne páže deke holce, kaj što ze mnou nereče. Nie, to netko nesem praju. Kak boeda to skutkuje. Svodka. No hej, som tu poprom k snelani, podakým chceš so s nano přisudnoč? Je so vona me to vopravde prašava? Hej, hej, hej. Vizo, som tež vodnu. Če vona je? Snano, dola žaden lušťac nima? Halo, vodaj moje zapoždenje, ale môj nan me naprede nech zu hitštať, typisce. Vona je přišva, džakuju so Božo. O, hej, hej, vizo necha svoju džuku z nekajkem cuzom kadlu prečiť štač. Tu sem tebi kvitku sobu přines. Tu dač mua modra barba hodíš so vulkotne k tvojim vosam. By to netko pšavile? O, džakuju so, to je vopravde jara rjana kvitka. Okej, okay, vona je přiuzava. Voda je zimna a pis trošku drapa, ale přiušim so všitko dere začua. Púaš to popravom rade? Započina vona rozmu. Jara dere, nebychu ne docua vidžal što rec. O, dybu vodmuvič. No haj, púam rade, ale nic vo sebe dere. Spravne prajne, môžu so hunja tak vyše vode džažič, a nurine docua nienže. A ty? Vona so smie, žane špatne znamio. No haj, ja ľubuju pfuanie. Som vukovanská pfuaka a tute začuče ve vodže svobodná byč je vulkotne. Wow, som překvapene. To netko nebych očakval. To je netko sano trošku vopak skutkovalo. Chceš tým rece vupadam svaba, abo kak? Nie, vizo nic. Ale to je skrý nevšetný hobby, to dobíš to lepšidač. Nadjomne nie je netko zva na mne. No dere, si so runie hišče tak sam vukoval. Je smerče je vopku zbace. Ty so tak rene smieš, to nemôžu docva hinak hač so sobu smerč. Netko ste vona přede mnu, kajš janžel v tuti čimne noce. Chcú ju košič, zvirju se, cule jednore. Šo je tak lohko, čuju so kajš v mručelach. Začua vona, ronja, rune takáš ja. Čerla so netko vod vobročí. Bytola rune všitko tak jasne. Všitko v poradku? Što som vopak činil? Ničo, vodaj, ale nemôžu so tak padne čtač. Neznajú či docva, ale nekak je to nešto hinejšie pole tebe. Tu te začuče, nesmiac súčená. Vupada zrúdna. Što je so tebi stalo? Smiem sa to docela prašiť, abo je to nesenzibilné. Neviem, kak to netko rozkvadu, ale spýtam to. Skrutka. Že vo nedopelnenú ľubošť, vo přečestva, kotru sa ako zakribetne vo pokazachu, a vo hubokú zrudobu. Nemôžu hišče vo všem ryčiť, ale nesem so hišče žene tak samotná vo opuštená čúva, kaj štedy. Neviem, što dobu k tomu prajíč. Vona stej přede mnú, cíle rozpršená. Vobí mám ju jednore. Vona zaruje svoje mezvočo do mojej rúže. A tak stej môj tam. V noci, v pysku při moriu. Si cúzaj a dola nic.
0: A netko so to runia ze kneny milenu šoučine rožanujú. Božeme.
1: Božeme, ďakujú.
0: A ze kompozíciu covanie komponované je od Detlefa Kobiele a interpretované je od Dietara Brauera. Naša hodinka modého srbského opera na žomach Rádia Z, Jensa Vuklinči. Hútrobne so s vami připosúhariemi ve bližšej a dajšie domizne a podľa svojich Ukrajinách připosúhariu rožonujeme. To sú Jensa předovšem naše autorky Franciska Kušec, Zara Celarec, a Milena Šoučic, kajštež autor Jan Boguš a návoda Radia Z Andreas Hermann. Das war eine weitere Folge unserer sorbischen Lesereise 3, diesmal mit jungen und talentierten Autorinnen und Autoren, die aus vielfältigen Perspektiven ihr und das deutsch-sorbische Leben in der Lausitz und darüber hinaus in ihrer ersten, der sorbischen, und in ihrer zweiten der deutschen Sprache reflektieren. Auf Wiederhören, ihr Benedikt Dörlich.